0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V serbskich katolskich Vosadach wobčeli so tun tečen nieče 500 dječi na nabožnym tečenju. V Jaški je sredu putnikovanje dječi z celo Drežansko-Mišnjanskeho biskopstva do Rožanta. Na tutem očakuje vjacat 1600 dječi. Ve všich Vosadach so tujšto čest na hamtskich pomocniku do přijotu a převedženja nabožného tečenja zapšijate. Dječi nebečanske Vosade zmija potom přichane tečen svoj nabožný tečen. Serbska rieč je přirunuje s mnohými druhými riečemi národných menšin v Európie jara derje v internete a sociálnych médiách prezentná. Dobie jedne z dopoznačov zenženia fúen v nižozemským Leuwardenje, kotrež je sa včera skončilo. Na ním obdelichu sa zastúperio národných menšin, kotrež nímaja žaden mačerný kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach svoju rieč tež v internete rozširieč. Serbsku skupinu naviedovaše mesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkania bie menšina zapadných frízov v Nižozemskej. Tmarske dživa a obnovenia na domach krajnej rybarskej šule v Rakecach sú po jednom leče přetvára pokročovali. Kajše Sakský imobiliové a tmarský management na naprašovanie MDR zdeli, sú brožen z kuchňu, labor a kurjania nimale hotové. Leca v názemie maja sa so přepodač. V rodže pod cichu tú kvílu pak netvária, dokáž je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času Lenina chceča posledne dživa zakončič. V internáči Čekida tu kvílu Estrich. Klitu ve februárie máte tež tutej džilde krajnej rybarskej šule hotovi byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónov euro. Sú to peneze ze štruktúrneho fonda. Dybkonie k lečným prúzninám smie sa na južnym Šibrihu z Lieborného jezera zase kúpač. Nimo to smieča tam jezdidva bez motora jezdič. Po informáciách zanírovaria Brunicových jamu LMBV sú dživa za vestotu na tým blaku zakončené. Vúživač pak sa nesmiedžil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštých geotechnických příčin. Kopa serbskeje koparske vúpranky, šušečan Leon Šota, opušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného legista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do Biskopic nauročí sa nebelčan Niklas Ričl. Škýta je naposled k vúkupovania dla v Lipščanskej končine rau. V Biskopicach bie Niklas Ričl hižo v dorostče kopal a v sezóne 2020 v Vyšej Líze. A tomu nebechu naše povestče, kež namakáče dále na našej internetovej strone, rúne takéž v našej dámatnej appke Šrika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokazá živé slibro tú kvílu 15 stopňov a čaja mročené na nebiu, teďže sa celý deň húľadáme. Spočatne sa ešte slunca s blakami pokazá, v biu dňa bude potom bola a bola vycikojte, sa dále začinia a tiež podešťovač sa predsa zase má. Živé slibro te zalieze deň sa na maximálne 22 stopňov pohoní v Užice.
2: Tam bola Zorilca, respektívne Ludwigsdorfa a štyri Zorilstrežane štujce. Z Polskej zapúčovať, tu treba při ranice vútrajnosť, tam sa vôbkať na tú kvílu 2 km hači. 20 menšin odleje treba ja ľudžo tam.
0: Serbský rozvoz.
2: Dobro je zbušim. Štyri. Bona po šest Čech.

0: Deshtag Klinchiranje. Sapf gim Rosasu. Sa Instrumente. Masch poprom facho zu, nicht nur so beruhe Twarili, alle dich so beruhe Ladali are Baruali. Dich zisch Klavier was so at dat, skasasch sesato facho zu, adisch dürbisch nicht na Huslach wuppere jit, doesisch Instrument dreh, da hutschpno wuppko da zjewarnju. Sam muss lied man nicht da chinsch, hinaketos e-Gitaro. Internet muss ich se twas gesette skasasch, so bisse ju sam rumadje twario. Anna hotuch e-Gitarach muze schrubwatsch geisch na mopedje. Mirchen Wenk, jes aus dem Rasabio rau.
1: Stuschisch noch a skupinje Kontakt a Janka Hanka na jewischu widział, sodre na zelenu frinkola zu e-Gitaru Josefa Breza na reoria dopomni. To la tajka zelena nie było na pszeco.
2: Do toho by ta gitara kajś kus biła, ale nic cele svetło biło, tak jak kus mazane biło, to ja tedom poradku było, gdyż sam ja ju kupił, ale ja sam spiesznie tutu barbu syte miał, a sam co nisz to, że jeszcze bude do oczka skoczy. Tým bdžiu, ktorý sa ja miel, takú gitaru ze stejky zelený barbu, ja nesem žiadnu namáko, a dá sa ja si prajú, da ja to dač činč.
1: Tuž je niede šiu a mechaniku gitaru odšrubval, elektriske žile odlepil a potom korpus od fachovca lakirovač dal. Na koncu je šo zase sam romadže stvaril.
2: By to pod podsmušku došť jedno, dokáž je tutun model gitary pomerne džakovne, štož to nastupa. Tam so všetko dá odšrubovač a zase romadže šrubovač, to je ty tak konstruované, so môže im všetko vúmeniť.
1: No a dokáž sú e-gitary tajke modulárne, nie je si treba Florian Jurens tiež nové instrument kúpiť, ako by jemu zvuk svojej gitary přečenky a přesvábil. Švon skupiny Desidox je si jenož novú, lepšiu zvukovú jednotku obstaral. Po takým vône džilkyš vibrácie trunov do elektrického signála přemenia. Starú jednotku je utvaril, káble nové je po pširúce na elektriku gitáre přiletval a potom novú zašruboval.
3: Jen môže tam po tých gitárov hora dle verčeč tú zvukovú jednotku a potom tú odstok sa so pomenší alebo povečí k tým trunám. A to si ma napr. Jednore pravil gut, také, že tam tamu dotov budeme ronšruven, če sa ponemo na zeselnak ron, sa mu sa, wow, to je nekaj pševele, to sa dva pon šon kytro daleko, tu moc tak zmenič.
1: Češko to šo samo na sebi nebie praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přijušem činil.
3: To bi še krutko do koncerta, bo sa mu sa, okej, to bude nekaj vysu fajn, když bude to klopovo, dokiš pa mojme nedom hinejší sound, abo lepší sound, a jeli to genevo klopovo, bude to kus problematisť se bude na koncu.
1: Krok dále je show Marian Wenk, to runia gitarist pola Daisy Dogs.
4: To sa najprv si vôbila dávte gitára, ktorá na tromáč je tvárená v Suboli a potom si musel sa nemže tak češke buď. A to si ja potom v internete kus občítal a potom dávaj ja také na tvárske plány, potom si asi taký plán si tak môžem skázal, taký vujky a potom sa to môžem potal.
1: Tak je vodrovský blíder korpus přirezal a lakíroval. Mechaniku za trúny, elektriku a šiu je si potom jednotlivie po svojských predstavách kúpil a do samočineného korpusa zadžival.
4: Šiu si asi obstaral, dokáž všem doby si pon šablone tvári ča činč, to kus dlie časa treba a ta menzúra, to by tie porané trichy ča. Mi o to šlo za to optika Ariana a za ten zvuk, tak každý to predstaví. Akus spasaty, vizor, všetváraty, bola buď.
1: Je to samo telko vesela činilo, zo je synodom dalšiu gitaru natvaril. Přitom pak najprede junu vostanie.
4: To sú moje najľúbšie netko a poprom je nejac netrebe. Tej má bez jednu ruku, zrača.
0: Tvarský plán za gitaru Mirčen Wenk je so se srbskými gitaristami v otom rozmluvil, što su na svojich gitarach všetko takhle sami činili a zmenili. Šešťažím pjatnač.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Serbska reč je přirunuja z mnohimi drugimi rečemi národnih menšin v Evropě jara dere v internetu a socialnih medijach prezentna. To bi jedne z dopoznačov zjenženja Fuen v nižozemskim Leuwarden niekotreše sa čera skončilo. Na nim v obdělichu sa zastupirja národnih menšin, kotreš nima žaden mačerny kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach svoju reč tež v internetu rozširieč. Serbsku skupinu navedovaše mesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel lietuša zetkania bieše menšina západnih frízov v nižozemskej. V serbskich katolskich Vosadach wobčili so tun tydžen niedže 500 dječi na nabožnym tydženju. Vejašk je sredu putnikovanie dječi z cywo drevžansko-mišnjanského biskopstva do Rožanta. Na tutym wočakuja viaca 4600 dječi. Ve všech Vosadach sú tujšto čestnohamtskich pomocnikov do přijotu a prevedženia nabožného tydženia zapřijate. Dječi nebylčanskej Vosady zmeja přichane tydžen, svoj nabožný tydžen. Tvarske dživa a vopnovenja na domach krajnije rybarske šule v Rakecach su po jednom leče přetvara pokročovali. Kajš Zakski imobiliove a tvarski management na naprašovanje MDR zdjeli, su brožen z kuchnju, labor a kurjanja nimale hotove. Leca v nazemje maja so přepodač. V rođe pod cichu tu kvilu pak netvarja, dokelš je tam runje 1,70 poru netopiru začanilo. Po času Leninja chceja posljednje dživa zakončić. V internače Gidaja tu kvilu Estrich. Kletu v februari mate te štute džele krajnije rybarske šule hotovi byč. Šulu ponovja a přetvarja za 25 milijuna euro su te peneze ze strukturnog fonsa. Dybkunje k ličnim prozninam smjesto na južnim Šibrihu z Lebonovo jezera za so kupač. Nimo to smjeća tam jezdičva bez motore jezdič. Po informacijach zanirovarja Brunicu i Hjamo LMBV su dživa za vestotu na tem plaku dokončene. Vuživač pak so nesmeđil Mordkovského jezera dla přirodoškitnih kajštiš geotehnijskih přičin. Koper serbske koperske vupranki. Sulšečan Leon Šota opušči biskopičanske koperske tovarstvo 08 a raje v noj rajni dobije pola krajnega legista BSG Vocel Riza. Od SSV Markranstedt do biskopic navroči so nebelčan Niklas Ričel. Škitar je naposled kukubanja dlave lipščanske končinjerov. V biskopicach bi Niklas Ričel hižo v dorost čekopal, a v sezonje 2020-2020 v vyšej lize. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače dale na naše internetoj strone a v naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Šere štart do nového týdženia v Budešine pokaza živé slibro 15 stopňov, vúľadáme mročle na nebiu, kýž nás dženca aj dále převoča. Spočatne sa hišče slunca s blakami pokaza, v biu dňa bude potom dále a dále veci kojete, so tež dále začenie, tež podešovať so přeco zasoma živé slibro, te docpie dženca maximálne 22 stopňov.
2: A štyri zorec mě drežené, mě svoní borštu a borčovom, so vopkat na 5 kilometrach hači nezboža dla, když je so tam stalo. Tam, kajž při měze Ludvigsdorf je traje nekak 20 minčinu dlejo, tam kajž jo treba ja ľudžo potajkým vútrajnosť, nedom dženca ponželu, když startujeme do Prusnin. Cím a po minčiny po naposled miche.
0: Serbský rozvoz.

Snanosche vašemu gestu abo nučke teši žoraz, da bi znučko o mesačku prečitali, kotrem špšinže tutun jedne, tutun, potekim tu mesačk jedno dnja, ke krauci, so byl on mesačke šate zešil, na haj, on praje žan problem poparom, krauc, Wumiri, Mesačk, a jako pak tun, potom přichodný raz zasoke krauci přinže so bysun svoje zešite šate vote vzau, so tute pak převuske a zas pak převulke. A to, že tak doho tam a sem s Mesačkom a kraucom doniš tutun, potom zadvilujo Mesačke rekne vode prošu. Ale to ze mnou a s tobou, to s tými šatami a namaj, to ničo nebude. A často, když takého Serba na nebiu vúľadám myslu na tuto stavizničku. Serbske stavizničky a povedanška, kajž napríklad te, kýže Juri Brezan napísal, kak je elefant do rybošu, namakače pala nás, na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia a to maja džiči v opravde, když tam šop šeladaja, Dost a nadost činč, nitko, prozninach.

0: Jsem viacu tvoj, dále jadu, čeržu pak si náju, pomjatku.
1: Hej Jansa, netko dre nije tajke vedro na kupanje, tež netko runje so jo vemešče dola ketro deščuje, ale tematis so netko pšivšim raz dovode podame skočime po takim raz dovode Mateo.
2: V Hesenske menujce v damnejši mešče Švalmstadt maja nevšenu překvapenku, tam moža dječi do 16 let přes cve prozniny zadamo dovode skakač. Zastup to kupile pšivza tam jen anonymne daričel. Zajšve tyčen je so hižo o tem prini raz rozpravljal tež potom spiešne pocuj nimske, ale netko vedža tam kusk viace, čo dla tuta cua akcia. Vona vosoba sama tež usto do tutej kupiele jezdži, vona je to minenja. Za nás, jako šulorio by kupiel, je nemestno také vulke svobode, no a tute začuče chce netko dalším džičom tež zmožnič. Daričel je hižo na spočatku prozni 5000 euro dario, kvasi jako znamio, hej, ja to kutne minju, no a ranice tam žane sađene nesu, keľko fenku. Na koncu sezóny dáry a keľko zastupa do hromady přeúza. Vôľkotná akcia, što ište po takým počas na čelitami stára a chce zadomo sa ukúpačo kúpili. Ja som hún raz hľadal do ešte syno do Švalmstadta. 5 hodinu odtio s autom popučušče, no nekaj ráno lus. Tam je mu dovode skočiť, pon za zročo, po McDonald's ište nimo a pon ešte večer 10.00 zase doma.
1: Chyba zo níže nekajký stan na tvaríče si a tam si dne vostane, čo to sa pon tola ešte bolu.
2: Abo tak.
1: Upači. 16 years.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpska rieč je přirunujo s mnohými druhými riečmi národných menšin v Európie, jara dere v internete a sociálnych médiách prezentná. Tobie jedne z dopoznačov zenženia Fuen v nižozemským Lojvárne, kotrež je sa včera skončilo. Na ním v občelichu so zastupierio národných menšin, kotrež nimaja žaden mačaný kraj. Všice rozprobiachu vo svojich pučach, svoju rieč tež v internete rozširieč. Srbsku skupinu navjedovaše mjesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkanja bješe menšina zapadnih frizove nižozemske. V srbskih katolskih vosadach vopčili so tutun tydžen njeđe 500 dječi na nabožnim tydženju. Vejaške je sredu putnikovanje dječi z cevo drežansko-mišljanskeho biskopstva do Rožanta. Na tutem vočakuja vjaca 4600 dječi. Ve všech vosadach su tujšto čestne hamtskih pomocnikov do přijotu a převedženja nabožneho tydženja za přijate. Dječi nebečanske vosade zmeja potom přihjane tydžen svoj nabožne tydžen. Tvarske dživa a vopnovenja na domach krajnje rybarske šule v Rakecach su po jednom leče přetvara pokročovali. Kajže Sakski imobiliova a tvarske management na naprašovanje MDR sdželi, su brožen z kuchnju, labor a kurjanja nimale hotove. Leca v nazemje maja so přepodač. V rođe pod cichu tukvilu pak netvarja, dokelš je tam runje 1,70 poru netopyru začanilo. Po času lenjenja chceja posljednje dživa zakončić. V internáče kýde a tu kvílu estrich. Klitu ve februáre máte tie štúte žele krajnej rybarské šule hotové byč. Šulu ponovia a přetvaria za 25 miliónov eur sú to peneze ze štruktúrneho fonda. Dybkonie k lečným prúzninám smie sa na južnom Šíbrihu Sliborného jezera zaso kúpač. Nimo to smieža tam jezdiť a bez motora jezdiť. Po informacjach zanirovarja Brunicových jamu LMBV sú dživa za vjestotu na tym vlaku dokončene. Vúživač pak so nesmie dživ Mordkovského jezera dla přirodoškytných kajštejš geotechnických příčin. Kopa serbske koparske vúbranky Sulšečan Leon Šota vopušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného ligista BSG Vocl Riza. Od SSV Markranstedt do biskopic nauroči so Nibelčan Niklas Ričel. Škýtar je naposled kúkubvania dla v Lipšanskej končinie rau. V biskopicach bie Niklas Ričel hižo v dorostče kopal a v sezóne 2020-2020 v vyšej líze. A to vojne viechu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Aj, prvný teký dež sme predaj rúne hižo milie netko je tu kvíľu zase sucho v Budešine a to pri 16 stopniach. Aj, čaj, ja mročené na nebiu, te džen sa cel džen húľa dáme. Svonca skere jenom s blakami sa ešte raz pokaza v biu dňa přece zase. Vici kojete sa dále začinie a tiež podešťovať sa přece zase ma. A živé slibrote docpie džen sa maximálne 22 stopňu.
2: A štyri sme honia Vúžica, mes Drežanami Letanišťo a Hermsdorfom sa vopkat na 5 kilometrach. Ve Tvarnišťu Kopi tam sú ľudžo niedže 20 menšinu dlieje popuču.
0: Srbský rozvoz.
2: Cia po menšine pom na po džuje Čechie.

Představ si, co živý paradízu na zemi. Štoj si přije všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, tu se pône ľubosťe. Tvoj v obsvědče pak všim vůzamkně. Všetko jenož do kešný se vyrýbe. Abo nebo pýtaš pravý dvůně Božem šiel.

0: Ci. Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, Javaš. Žižík Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Ljube Žižík, što vy to tak už raz dolebovali, až nisu kšili druge s vami graš, dokoli što přemáhle abo přemáhle. Jo, cesto teke tak, až druge si mysle, až čo svabše a až žednu dovieru do vašich zamožnosť, čo nemášo. No pen slúchajšo na to, co malý uchac hopel doživio.
3: Uchacové mysli. Huchac Koppel jo krádu znáte pet sevej geli. Vönga je teke taky pšaue Huchack s dvujkýma ušima a ma šikno, což pšaue Huchack treba.
4: Jano, a so menče ako te druge Huchacki. Vet vjernošči gronjone, som samove viele menče. Za to pak vim rednejše žorte.
5: Ale my musime pšetsej na tebe dvoj gledaš, gaš co my s tobou pedaš.
4: No a, jaga dem teke pšetsi na vas gere gledaš. Mysli se snaš, až to radke tu jom?
5: Nen to veci negra kaj hopi, co my ljube zgromadne zvucuvaš, kak čachoju doubegame.
4: Ja pak žeden čach ne znajom. Agaš napšau du raz čach grozy, sednjom se na slizne patce a zažažujom se z prydnuma patskoma vece. Benga čachaju netrebam, do vecu vugledaš. A tak jo, mi svet net zasi verichu.
3: Hopel jo vjasele dale skokotau. Te druge huchacki pak su vytnovatki zvucovali, kak megu před gelnikom a jogo psami ubeknuš. Gaš vini jim se bliže. A te zvucovania su byli napšaudu trebne, dokulaš jo južo zase bylo svyšaš plaukanie psu. Tož su huchacki se malsnie dali na ubegi.
6: Ženčo, což vaše packi megu psy se bliže?
5: Kužde daš sam opet, a jo se uchovaš?
6: Myslíš o se na to, co sme nás vucovali?
5: Nen to žovo našo živenie, ubegajšo.
4: Mejeko, soga hose čoj. Taka hektika při jadnorym zvucovaniu. Dešo v napšaudu tak přegnavaš, ljube přijašele.
3: Blaukajúce psy su se blížili a nien to je teke huchac Koppel peznau ten grozeci čach. Jogo učobicka jo naraz časne bubotala. A bylic ven mil zecyk, bydre se je na flaku nakakal. Venio se čiskotal až do slednoga kysmika.
4: Pace před vece, a pen čach nevyžim. Jano nic čachuju do vecovu glidaš.
3: Co dej mam hyši ulicu váš, ljube Žiši? Ako jo gelni Koppela vyžel, jo chopil z celeje učobe se smiaš. Tak, až jo uchack mega pykšajžu, ubiknuš. Ale ako je náš gelník kjarcmie svojim kumpánam v tom živnúckém uchacku ulicoval, nesú jomu vierili. Živnúčko, nicka? Gelníky gasú hovac také, ktoréž meguši nabájaš a kenž smuchy gytujú elefanta.
2: Jo, šuknem uchackam, vám ljubi Žiši žicim jasove tyžeň. V jasove bužo tak a tak, ten tyžeň gase lišojske ferie zachopiju. A ten dovoluje cas.
0: Raz, dva, tři!

0: umiast vam pokazas, kak se vůžece přemenio, to jo cíl tak pomenioni je lauziciade. S muziku čajenjami riju a živadvom, jo se vetmiva južo drugi raz, könste ženja v grotku, drilku a baršču. Grigor Klim rozpšavio.
1: Uši tosen gosti su pšivabili kroni gvona organizatorka Claudia Arndt. Hunderta dvažasča luži jo sobu getovalo na javišču abo před javiščom. A to serske jo bylo přece pedla.

0: Kukuzinja.
1: Franke Matijašk svíši žínce v chrše buzu svýstery a píša se ten národný žín. Cvonky kupky Sarska namša jomu učobně gratulírujú. Žice věle strovosti, gluky a beže žognovanie. A náš druhý národný nár Franz Dojze svíši žínce pícňu svoj šešťa čížaste národný žín, kolíguky a kolígy Rěcného centruma vítaj v chrše buzu jomu učobně gratulírujú. A žice do přichoda šorto nešlepše.

0: Živa dva nacionje v serske rece v botah, v barkovah, pobitujo južo nekotare leta kupka okovo muzikarja Franka Koseka v serske kupki Kula Bula. A joga mam nento při telefonu. Dobro žen, Frank.
1: Dobro žen.
0: Jo, v maju a juniju, što južo predstajenja mili, přiduce budu 16. a 11. julija, potakam petk a sobotu nento. Co to konkretne jo, živa dvo na zonje? Na co mogu se te gašči jasališ?
1: No jo, to je pravje, ale nic živa dvo na zonje, to bude živa dvo při rečce, to je jasné, až to je živa dvo na brogu. Tam jsou te povešové figury, ta přespolnica, ten Nikos, ten budnik Duce a te ulicu, ten přihledovajem tam, jak to někde bylo v botách a co se všechno stalo.
0: A ty gešči to si, že ale ve zóně?
1: Ty gešči, to jsou ve zóně.
0: Ach, to ty čojenka napíšou?
1: No ja, to sú od Michaela Apla napríklad, alebo také od Geralda Schöna. Mm-hmm. A to my sme už veľa leta tak cíneme, also my to už nevieme, co to v obšavu tam písal všetko.
0: Ten Gerald Schön to je jeden znatý spívar a ten Michael Apel, ten gotujú veľa na pelu kultúre také.
1: Jo, dann ja, také přece ten Nikus a dann také s publikumom pen Rio jo, na Zelené Luce.
0: Mhm. Potakem serske bajki se predstaju v novej formie, by mogli to tak.
1: Tak môžeme to kroniš, jo.
0: Tak môžeme to kroniš. A muzika grajo také pritom veliku rolu?
1: Jo, na tých živadlových stacionách, ja by tak kroni tam se také spiva, a potom máme také živú muziku z Kula Bulu také na Zelené Luce.
0: Na Zelené Luce to kroni po tom zónovaniu, pen viacor, nic, užo pen ešte ten koncert vid kupky Kula Bula.
1: Jo, tam ja také ten koncert.
0: Kak by mogli krotko a svotko opisovať, kaká muzika to je?
1: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, jazzové štúcky také.
0: Ako napríklad máme my jeden titel?
1: No napríklad Spivo Verge máme tam, to je také taký serbský jazzovaný titul Jabogroni. A ešte druhý, máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je veľicný svet pre nás v serbské rece v Brotách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serbský, ano, a všako rakovický.
0: Ninto pak te gešči zvětšiko nemogu serbský, ale ve to serbské štucky svyše, jak to gotujo šopen, dve
1: recně? No jo, pan mož pičko, pan ulicu, co se tam spiva, abo co se tam ulicu, abo ta serbská rec je na kušti pat prezentne. Serbský a nímský, jo.
0: Mm. Dlaco je to vážne, až také ve Barkovách ve serbské rece nieco zaznejo?
1: No ja myslím, až v Brotách trebáme za našich turistov také ten serbský element kultúry, dokoraž často neznajú, dlaco sú tam tie serbské pomenovania všude a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dlatok tome cinema.
0: Že mogu ľuže se nem to také nieco koním raz kúpiš, alebo kortky kúpiš?
1: Te kortky sú přece napšedan na Zelené Luce, Grüne Ecke v Bojkovách. Tam dajú také telefón a to je náš partner tam a ten se zabiera s tými kortkami.
0: A Zígar 60 sa to cunovanie zachopia tam, nic?
1: Ja, Zígar 60 startuje ten prednik zón a pan máme ešte dva zóna plánované všetci. Tam dajú také nieco k ježi a píše, to je všetci viergin riedne. Až to vedro riedne, jo, budeme se nažiať až ten vedro, tam také klapuje, pan je to všetko viergin riedne tam.
0: Groni, Frank Kosek, vin, bužo pedla, ninto petk a sobotu 16. a 11. julia a to jo živadlo při rečce. Serbské živadlo a viacor bužo také ešte koncert ze skupku Kula Bula. A 28. augusta bužo pensledný termín, nic?
1: No, v septembru máme to ešte také plánované. Mm-hmm. No to odvisuje od vedra v septembru.
0: To môžeme pen ešte znať, co než alebo kvistí dáštým gestčam. Učobný žik, až čo nás informírovali, pen žúcime veľa viacera úspecha pen na koncu týženia.
1: Učobný žik.

0: Ja, lečo, to reka vezo Beachtura beži, ale naša modžina so vezo tež na festivale veseli. Cio morostni su minene tydžen hižo znate Roskilde festival danske vopytali. Tutun je hinajši hač druhe trošku osebite, dokaž tam jenojš nesvečiš, ale tež dživaš.
1: Vone naok by tam zastav zradovač. Tu tam činžu ľudži, ki sčoča zastav zromažna. A tutun zastav, ko nime veľkých cita, potom po nas vod... No še ja, potom na veľké blido položa a tu doma potom zradovač do všelakých kategórií a ličiť pri tým a jen činiť pri tým smušky.
0: Aj to byše mies svedčenjom dživo morostných na Roskilde festivalu. Náš Claudius je so s nimi rozmovjal, viac začišťo zoniče po příchodnom spivie.

Basketballstvo 08 a raje v noj rajni dobje pola krajneho ligista BSG Wozel Riza. Od SSV Markranstetta do Biskopic nauhoči so Nebelčan Niklas Ričl. Škitar je naposled kvukubvanja dla Lipštanske končinje rau. V Biskopicach bi Niklas Ričl hižo doros čekopal a v sezonje 2022-2023 ve vyšej lize. Hudžbnej akademii Roda Koldic je 52 spěvakov a spěvachov prenije serbske kulturne brigade od nedźele hač do hutory korovym lewje pobylo. Cidne dźěłachu intenzívne za oratorii Vulkotna voda spěra hudžbnika Mirčlina Vieclicha. Je to druhé korové lewo tutym šulským lieče. Za nje je wjednistwo brigade přidatne privatne spěchowanske penezy organizovało. Prapremiera oratoria je za september v Budyskej Kronje a v Liberecu planowana. Dybkonje kliečnym prózdninam smieš so zaso na južnym Šibriohu Sliberného jezora kúpač. Mimo to smieža tam jezdžidva bez motora jezdžič. Po informáciách zanierovária brunicových jamu LMBV sú dživa za viestotu na tým blaku dokončené. Užívač pak so nesmie džil Mordkovského jezora dla přírodoškytných kajštež geotechnických příčin. Sliberné jezor je niedoša brunicová jama, kotraž bu z vodu šprevie napielnená. Ižo NDR-skim času od 1957 bukonči na okolo Váza jako blízke odpočnišťo Vujta. Serbská rieč je přirunajo s mnohými druhými riečami národných menšin Európie jara derie v internete a sociálnych médiách prezentná. To by jedna z dopoznačov zenženia Fuen v nižozemským Lojvardenje, kotrež je so nedželu skončivo. Na ním v občelichu so zastuperio národných menšin, kotrež nimaja žaden mačarný kraj. Všetci rozprávajú vo svojich pučách, svoju rieč tiež internete rozširieč. Serbskú skupinu naviedovaše miesto predseda domoviny Hartmut Leibner. Hostiče letušieho zetkania bieše menšina západných frízov nižozemskej. Zatkula. Zeusy. Každú pondelok.

Posledný týždeň direktne po stáci Beachtoure Nebelčicach. To sme so všetci napiači domov podali a so veselili na 16. finále našeho nemského národného mužstva přečivo Paraguaje. A ja osobinste bych kytro optimistický správne prajene, na si myslu pak väčšina nemských fanov tobie. Na koncu by se sonom vo svetovom mistrovstve kunc. Po celaniu jednatku so paraguajský David přečivo nemskému Goliate přesadží. Podobne upadaše to čera večer, to by tiež mala překvapenka, ako so Norvegska z 2-1 přečivo brazílskej přesadžeše. Maroko, Francouzska, Jenželska a Emt Norvegska, to sú prvne 4 mužstva štvrťfinálu. Dženca večer, dže dále, rúne raja Portugizojo přečivo španijské. Tu iš se ja myslu, že môžeme so najebať zážno konca za Nemsku na napiate ďalšie v ramiku svetových mistrovstvov veselič.

neu. So man präde hier schon krutki Update, gsvetu mistostwa mdau, lada jo na wuslitki a tak dale. Ale wieso so tež dokoa wokoo, tuž to stawa, respektivne so tež tuž to diskutuje. Dotonira hier schon abschikwat, to su sudniki ze Somalie zakazali do USA pšilicec, dokel šumietovachu jemu kontakt k terorui organizácii. Tež musst du aus Irana tute dobeše počišču z politiki svoj kvartier z USA do Mexika přepoložič. A netko dava nur, toj skandal můžeš rec. Falorin Balogun, to je nadběhová mústva USA, on by 16. finálu přečuo bosnijské červenú kartu vidžal. Hoj neodpoládnej akcii dre, ale na koncu by tež varto minenia, zo je to červená karta. USA hru najebač toho doby. Po červenej karte při takým turnire je to zvášňom, zo odpovedný rajo potom z najmenša jednu hru nesmie soburač. Na tým popravom tež žaden protest ničo nezmení. Z niekakie příčiny pak je FIFA tutem páče rozsudživa, nie, Balogun smie dženca noci přečo belgijský ráč. Sudnik by opak rozsudživ. Experča, trenerojo a šicekíš, so skopajncu zabiraja, sú opravde šokirovaní, to opravde nichtu tak pravie zrozumič nemôže, a to tež tak tutej forme hišče dávavo nie. Tuka so, zo ci tež tu, snano, politika sobu zatem. USA je šako jeden z hostičelu a tež předpolu dávaše ižo kontroverze s prezidentom FIFA a Donaldom Trumpom. Ja som čipne, Junu Ladač, hač vidíme při rie dženca nekejke proteste. Noce 2. maj je zakop po takým USA přečivo belgijský.

0: Aj, feno je kopence, su zaujšće runje pši spöje pytneli, zo su tute vocals vúrjeski z koparske ry pši svetoch mištavstvach, dž no raz pši teme smy, kajž do toho spöja. To je tež norska leca pši svetoch mištavstvach, zo sudnik tak rec, potom zo je VAR zapšimnu tež rozkvadže, na kotri báze je so vún rozsudžiu, a potom, hoj, je to zdžela decision is red card. Vrčo tu dokonec, kvôli bule, tu so šako tež športuje, a chceme si hoj update otevzač pri Hižbec, pri Hižbeče, ona ima tu přelad Hižbeta, kak daleko musíme?
1: Hej, musíme rune so do toho polfinála podali, tu so rune vúraje, a štvrťfinále sme rune zase vú rozstajli, hoj.
0: A když tu hľadám miešané plínce serbská raketa Džil Džesač, mezrujem jeden úsledk, po takým jara snáne, jara vúske rytu, nivo vysoký, a tak môžeme potom bôze tiež pokočovať s finálom, a ja sa potom nudom zase přizeviu s live úreskami a live začišťami z našeho úľkoho finála tu dženca v koniecach.

0: Naše usuwanie kila so ke konci a tež náš dženstnejší turnier tu koniecach a s tým tež finále kila ja so ke konci. Knofl a přečeljo sú so pri nej sáčbe přesáčili, tak so bieži netko hižo druhá sáčba, v ktorej ste tež hižo 5-2 za Knofl a za přečeljo. Přimli ste tu netko tež Adrian Boko, v unie mestrujem sobu zamovite s Možinským klubom koniecach tu byl za organizáciu a aj za spřihotovanie tu. Tute je stácie naše štvorte pri Bičtúrie. Skôrka prášenie tiež za Modinský klub. Konec vyzo leto ešte nie nimo, što mač vy takhle ešte plánované lica s klubom.
1: Aj na kúži pat 28. 29. augusta po nás DSF party je. Aj, máme nekak 2 do 3 stage. Hádeš o jac informácie trebeče na našej Instagramovej strane. Aj.
0: Super, tak smieme so šíco zromadne tiež lica zase na DSF party veselič. Počo tu krie miestcem hižo 7-2 za Knofl a za Přečeljo. Janšo Huta s nadávkom 1, božel, podek im 3-7. Živa Mešinca je ešte tu, ja som si redstav z Rachlova a z konec. Oni pokážia a z Vojerovského smira. To podek im pozadke, oni tu skere domiace mústvo dženca, tak redz, domiacu lepšinu. Ale maja český nadok netko před sobou. Bosom kci v druhé sáčbě Knofl a Přečeljo, kaž prajene tyž prýnu sáčbu hižo dobili. Podek jim cí dobko ještě povrachuja. Felix Bauch s nadokom. Přijuzate od Manuela Šote přistajene. Božene přes blok, Kašpor Gisvok přistajte a Dubavíc přes sák a tun byl, hej. To by taky bůl nic vodre, ale také dostřeďa měs rajeru, tak so doby tam komunikáca posvač a tuta ne, runě posvava, tak so by to silný došť, dybk za Knofl a za Přečeljo, dževeč kci, silný nadavok. Kajší, že prajne polo tu rajniščo v koniecach, to je chytro dlouhé, to je chytro úlke, tak so dobíš tyž tu s tým kalkulovač, když je dlouhý nadavok, abo nadpěšin, že dobíš skrý přeco von Tukisch, Dun Huster, Sadi, Schedelle, Badne. Tak, Bodek im Match, Bull, Felix Bauch, Nadaukom, Silne Nadauk, Piusate, Manu, Schießtei, Block, Kaspar Gieswoka, Hische Ras, Jan Schota, Daloko, Piusate, Schießtei, Nitko, Jan Schota, Piusate,

0: Či uzáte zaso dlouhý bůl zaso předový. Kode kým šiště sač. Čiva myšlínca vojuje, je ještě tu. Robin Paška s dalším nádavkom. Zaso plné riziko, zaso silné. Felix Bauch či uzá direktně pak zaso prieky přistajené. Blok. Kaspo Čispok s druhým. A daleko, tak so je to dybk. Gratulácia, Knochla přečelio so tu přesadža. Netko tu ešte raz byl a potom so ešte raz přizivil.
1: Ach, Kalle, što máš tyžen sa očo všetí, Johnny? Žen sa je pundžila. To dalo vizo jenoš. Zatkúľa bíč.